0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Jsme Klasik Praha.

0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
5: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Posloucháte Klasik Praha.

0: vyspovídávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 5. října. Jak vznikne slavná opera? Někdy je zapotřebí k jejímu vytvoření dát dohromady vynikající umělce. To se zdařilo i v 60. letech 18. století. Kdo se s kým seznámil a jaké dílo vzniklo? I to se dozvíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme druhou část koncerta Grossace Moll Pietra Antonia Locatelliho. Hrál komorní orchestr v Kolíně nad Rýnem pod vedením Jana Koracoli a dohrál 4 minuty po 7. hodině. Dnes máme 5. října a v roce 1762 právě 5. ve vídeňském Burgtheatru měla premiéru opera Kristofa Willibalda Glucka Orfeus a Euridika. Ovšem dříve než vznikla, bylo důležité, aby se seznámili dva lidé. Jednoho z nich už znáte velice dobře, Kristofa Willibalda Glucka, a toho druhého si představíme po několika skladbách. Teď už budeme poslouchat další pěknou hudbu, tentokrát od Wolfganga Amadea Mozarta. Zazní třetí věta jeho symfonie číslo 25 G-moll. Hraje amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Koopmana.

Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Byla to třetí věta jeho symfonie číslo 25 G-moll. Hrál amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Koopmana. Nyní budeme mít možnost ocenit moderní poctu známé barokní

hudební osobnosti. Je to homáž a Johann Sebastian Bach pocta tomuto vynikajícímu baroknímu skladateli. Složil ji slovenský jazzrockový hudebník, špičkový hráč na Hammondovy varhany Marián Varga. My ji ale uslyšíme v podání akordeonisty Ladislava Horáka, hráče na vibrafon Radka Krampla a také kontrabasisty Víta Švece.

To byla pocta Johannu Sebastianu Bachovi od slovenského jazzrockového hudebníka Mariana Varky. Hrál Ladislav Horák, Radek Krampl a Vít Švec. 7 hodin 12 minut, 5. říjen, pondělí, kdy slaví svátek Eliška. A my dnes budeme mít počasí v hlavním městě poměrně pěkné, takže i na oslavu svátku je to hezký den. Bude postupně slunečný a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 až 21 stupni Celsia. Ještě také přidám jednu informaci z dopravního servisu. Nehoda se stala v ulici Výstavní, tam budete muset zpomalit. My ale nespomalujeme, pokračujeme dál v našem programu a uslyšíte nyní v podání souboru City Light Symphony Orchestra pod vedením Kevina Griffice hlavní téma z filmu Lancelot a Ginevra. Složil ji Ron Goodwin a je to film z roku 1963.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám současnou skladatelku Kateřinu Horkou, vítězku řady českých i mezinárodních soutěží, která představí ukázky ze své tvorby pro různá obsazení. Více o inspiraci jazzovou hudbou, cestovatelskými zážitky i své kompoziční práci prozradí v pořadu s premiérou v úterý 6. října od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
13: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou část symfonie na náměty o vývoji proměn Karla Dieterse von Dietersdorf. Byla to symfonie číslo 6 D-dur Zkamenění Fíne a jeho přátel. A na jednom příběhu z Ovidiových proměn je také vystavěna slavná opera Christopha Willibalda Glucka Orfeus a Euridika. Měla premiéru 5. října roku 1762 v Burgtheatru ve Vídni a premiéra francouzské verze přepracované se odehrála o pár let později, bylo to v roce 1774, ovšem v srpnu. Nás bude zajímat kromě autora hudby i autor libreta a o něm povím za chvíli.

Slyšeli jsme hudbu Františka Xavera Duška. Byla to druhá část symfonie B-dur. Hrál nám soubor Helsinki barokokystra pod taktovkou Apa Häkkinena. Za 2 minuty bude 7:30 a budeme také poslouchat předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Nás dnes ale zajímá o trochu více a důkladněji opera jiná, opera Christopha Willibalda Gluka Orfeus a Euridika. Jak určitě víte, každá opera má své libreto. Někteří skladatelé jsou schopni si libreto sepsat sami. Někteří spoléhají na erudici druhých významných básníků. A tak druhých lidí. A tak se snaží využít další potenciál k tomu, aby vytvořili krásné dílo. Někdy to ale nejsou jenom skladatelé. Někdy jsou to i impresáriové, kteří dokážou dát dohromady skvělé umělce. A tím důležitým v případě Orfea a Euridiky byl hrabě Giacomo Durazzo, ředitel Vídeňského dvorního divadla, který znal Christopha Willibalda Gluka a v roce 1761 dal příležitost k tomu, aby se setkal tento vynikající skladatel s italským básníkem Rainerem de Calcibigi. Ten totiž přijel do Vídně a nepřijel s prázdnou, přijel do konce prý snad už s první podobou námětu na novou operu. A snad to byl právě Orfeus a Euridika.

0: Slyšeli jsme předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Hrála Česká filharmonie pod vedením Zdeňka Košlera. Je 7 hodin a 36 minut a my přejdeme k jiné opeře, k opeře Orfeusa Euridika, o které se dnes bavíme. Připomínáme si její premiéru ve Vídni v roce 1762, právě 5. října. Je to první ze tří reformních oper Christopha Willibalda Glucka a jeho spolupracovníka, italského básníka a libretisty Calzibigiho. Poté následovaly ještě opery Alcest a Parita Helena. Důležité bylo, že sám Gluck vycítil příležitost proto, aby uplatnil svůj talent a své nazírání divadla, především tedy hudebního, protože ve Vídni italská opera jaksi ustrnula a takovým představitelem právě toho starého stylu byly třeba opery podepsané i Pietrem Metastáziem. Gluck ale přišel s něčím novým, snažil se vytvořit operu po vzoru antického divadla, tedy opravdu reformu, která by přinesla zážitek pro diváka a více uměleckého působení opery. Navíc opera měla premiéru v den jmenin císaře Františka I. Bylo to tedy slavnostní uvedení. U publika se ale tehdy nesetkala s velkým úspěchem. Nicméně odborníci ji začali vnímat jako opravdu předvoj nové etapy opery, přinejmenším ve Vídni. Zajímavé také bylo, jak se tato opera šířila dál, protože k výtisku libreta a k výtisku pochopitelně celé partitury došlo až o několik let později. Mezitím se opera šířila od města k městu, především díky zpěvákům role Orfea. Ti si vozili partituru na svá další vystoupení a díky tomu se seznamovali i diváci v jiných divadlech s tímto dílem. Navíc opera začala mít úspěch i ve své koncertní verzi. My teď uslyšíme asi nejznámější melodii z této opery. Začne už za chvíli hrát Zdeněk Adam na hoboj a Česká komorní filharmonie Tanec blažených duší.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

úpravě pro hoboj a orchestr jsme slyšeli Tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika Christopha Willibalda Glucka. Hrála Česká komorní filharmonie pod vedením Karla Bělohubka a solo měl Zdeněk Adam. Je 7 hodin a 41 minut a my přejdeme ke skladbě, která připomíná hudbu 20. století. Zaposloucháme se do hudby Leonarda Bernsteina z jeho baletu Fancy Free, tedy Nezadaní. Uslyšíme tyto tóny v podání souboru New York Philharmonic Orchestra pod vedením samotného autora této hudby, tedy Leonarda Bernsteina. A bude to první část s názvem Přicházejí tři námořníci.

0: Dozněla ukázka z baletu Nezadaní Fancy Free Leonarda Bernsteina. Hrál nám New York Philharmonic Orchestra pod vedením Leonarda Bernsteina. A za chvíli se zaposloucháme do hudby skladatele, který také navštívil Ameriku, ale bylo to v 19. století na jeho konci, tedy hudbu Antonína Dvořáka. Uslyšíme třetí část sonáty pro housle a klavír F. Dur v podání Jiřího Bodičky a Davida Marečka.
1: Klasik Praha.
2: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Jsme Klasik Praha.

To byl skvělý výkon Jiřího Vodičky a Davida Marečka. Třetí část sonáty pro housle a klavír F dur Antonína Dvořáka dozněla v 7 hodin a 53 minut a my ještě máme šanci poslouchat jednu pěknou skladbu před osmou. A tou bude skvělé podání oratoria Judita Triumphans. Arie Veni, Veni me sequere fida nám zaspívá Lea de Sandre za doprovody Robertu Kristýny Šalomo. To je nástroj, který bude doprovázet skvělou pěvkyni, ale nebude sám. Další nástroje budou ovládat hráči souboru Jupiter pod vedením Tomase Danforda.

0: Slyšeli jsme ukázku z oratoria Antonia Vivaldiho Judita Triumfans. Zpívala nám Lea Desandre za doprovodu zajímavého hudebního nástroje. Šalimo, ten ovládala Roberta Kristýny. A slyšeli jste i další hudební nástroje. To byl už zvuk souboru Jupiter pod vedením Tomase Danforda. 7 hodin 59 minut, jasný čas, protože už za chvíli zazní znělka zpráv a poté se budeme opět moci nechat opájet hudbou. Tentokrát Ludvíka van Beethovena. Zazní druhá část dechového oktetu S-dur.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Vítězem lotyšských parlamentních voleb je podle předběžných výsledků středopravicová sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Tato proevropská strana podporující Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí by podle přepočtu hlasů na mandáty získala ve stočleném parlamentu 41 křesel. Na druhé pozici se ve volbách umístilo hnutí Lotyšsko na prvním místě, které se inspirovalo hnutím MAGA amerického prezidenta Donalda Trumpa. Učiňme Ameriku opět skvělou. Podle přepočtu by získalo 17 křesel a třetí místo obsadila proruská strana suverénní moce, získá 15 křesel. V sobotu byly v Národním divadle na slavnostním ceremoniálu předávány ceny Thálie udělované hereckou asociací. Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna pražského činoherního klubu. Cena za nejlepší mužský výkon v činohře míří do pražského divadla X10 pro Stanislava Majera za jeho 10 různých rolí v inscenaci Amadoka. Thálii za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nároží. Dnes bude nad Českou republikou zpočátku oblačno, ráno a dopoledne hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat, odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 15. To je ze zpráv 8 vše, nyní už se zaposlouchejme do hry souboru Filharmonia Oktet. Přinese nám druhou část dechového oktetu S-dur Ludvíka van Beethovena.
1: Jsme Klasik Praha.

Soubor Filharmonia Oktete dohrál druhou část dechového oktetu Es-dur Ludvíka van Beethovena 8 minut po 8 hodině. Za chvíli Alleluja z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla, ale předtím je tu ještě informace o dopravních nehodách, které se staly v Praze a komplikují

nyní provoz například ve Výstavní ulici, ale také v ulici Střekovská nebo v Belově ulici. A buďte také pozorní na sjezdu z ulice v Hodkovičkách a v Holešovičkách směrem k Bulovce. Tam došlo také k nehodě.

0: Nádherná hudba Georga Friedricha Händla dozněla ve skvělém podání sboru Scholars Baroque Ensemble, který měl také doprovod svých hudebních nástrojů. Aleluja z oratoria Mesiáš doznělo 9:45. Za chvíli hudba filmová od Johna Williamse ke slavnému filmu Jurský park z roku 1993. Připomeneme si tedy film, ve kterém prý byly použity i skutečné záběry bouře, neboť film se natáčel na havajském ostrově Kauai a musel štáb i herci kvůli hurikánu, který v době natáčení postihl tento ostrov, zůstat několik dní uzavření v hotelu. Ovšem kameraman nelenil a některé záběry natočil a prý pak byly ve filmu také použity. Co bylo jistě použito, byla hudba Johna Williamse a my ji teď uslyšíme v podání filharmoniků města Prahy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha. Nejvýznamnější a nejstarší dosud aktivní divadelní scénou ve španělské Saragose je Teatro Principal de Saragosa. Jak dlouhá je historie tohoto divadla a čím se jeho tvůrci inspirovali? Zjistíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme směs irských lidových melodií, které dal dohromady Air Ensemble a Daniel Hope. Ten vydal právě zajímavé CD Irish Roots, irské kořeny v roce 2024. A právě z tohoto CDčka jste mohli slyšet onu směs irských lidových melodií. Nyní se ale těsně před 8:30 vydáme hluboko do historie, a to za tvorbou Tomáse Luise de Victorii. Zaposloucháme se do jeho antifony Regina Celi Letare, a to v podání souboru vokálního souboru Tiburtina Ensemble.

Dozněla skladba Tomáse Luise de Victorii Antifona Regina Celi Letare v podání vokálního souboru Tiburtina Ensemble, který doprovázela na nahrávce také kapela Delatore. 8 hodin 33 minut a čas pro další pěkné tóny. Tentokrát pochází od Nikolaje Rimského-Korsakova a bude to Asturské fandango, pátá část španělského kapriča v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Kýse Clarka.

0: Slyšeli jsme Asturské fandango Nikolaje Rimského-Korsakova. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Kýse Klárka a dohrál 6 minut po 8:30. Nyní následuje část z opery Bohéma Giacoma Pucciniho. Uslyšíme duet Rodolfa a Mimi O Soave Facimla, a to v podání Kristine Opolais a Jonase Kaufmana. Navíc uslyšíte také vynikající orchestr Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením Antonia Papána.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Zpívali nám Kristina Upelajs a Jonas Kaufmann. Byla to část z opery Bohéma duet Rodolfa a Mimi o Suave Fanciulla. Hudbu Giacoma Pucciniho jsme slyšeli nejenom v pěveckém podání, ale i orchestrálním. A kdo hrál, to byl orchestr dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. 8 hodin a 41 minut a čas pro barokní tvorbu Johanna Sebastiana Bacha. Třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur nám zahraje Beatrice Rana a pod jejím vedením ji bude doprovázet také Amsterdam Symfonieta.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
7: Salonky.
8: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
7: Úklid.
8: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
7: Ha, kuchař.
8: Správně.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla romance pro smyčce C-dur Jeana Sibelia v podání Royal Liverpool Philharmonic Orchestra vedeným Charlesem Grovesem. 8 hodin 56 minut je ještě pár minut naznačujících, že máme šanci poslouchat hudbu v rámci dopoledního bloku. A to nyní učiníme s hudbou, kterou nám zahraje soubor Muzikantika Köln. Uslyšíme třetí část koncertu S-dur pro čembalo, hammerklavír a orchestr.

0: Slyšeli jsme hudbu Karla Filipa Emanuela Bacha, zazněla třetí část koncertu Esdur pro čembalo, hammerklavír a orchestr. Hrála muzikantika Köln pod vedením Reinharda Gebla, dohrála chvilku po 9:00 a právě s tou předchozí skladbou také končí dnešní ranní vysílání a navazuje na něj dopolední blok Ondřeje Fischera. Filip Sichra vám přeje krásné pondělí.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Je 10 minut po 9. hodině pondělí 5. října, svátek dnes slaví Eliška a posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, které právě začíná. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM anebo prostřednictvím internetu. Můžete nás poslouchat přímo skrze naše webové stránky klasikpraha.cz, také v mobilní aplikaci nebo třeba v digitálním vysílání DAB+. Od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. No a právě teď dozněla tato skladba anglického autora Frederika Delia s názvem Procházka rajskou zahradou. Příjemný kus na pondělní časné dopoledne, který jsme poslouchali v podání komorního orchestru Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou dirigenta Nevila Merinra. Mimo jiné nás už brzy čeká třeba arie ze Smetanovy opery Dvě vdovy, kterou nám zaspívá tenorista Pavel Černoch. Také filmová hudba Chopin, Mendelssohn, Britten a spousta dalšího. No a samozřejmě nahrávky skvělých interpretů, mezi nimiž budou třeba pianista Vladimír Horovic, komorní sbor Martinů Voices, také uslyšíme těleso Chamber Orchestra of Europe a spoustu dalších vynikajících hudebníků. Ještě zůstaneme v takové trochu pastorální atmosféře, protože následovat bude třetí věta z hobojového koncertu Richarda Strause, což je autorovo pozdní dílo z roku 1945, napsané krátce po skončení druhé světové války a mám skutečně takové odlehčené vyznění. No a my si teď tuto třetí větu Strausova hobojového koncertu poslechneme z nahrávky solisty Albrechta Mayera, dlouholetého člena Berlínské filharmonie. Ovšem zde ho doprovodí jiný německý orchestr, totiž Bamberští symfonikové pod taktovkou svého šéfdirigenta Jakuba Hruši.
1: Hallo, hier ist Albrecht Mayer, der Oboist aus Berlin. Es ist mir eine große Freude, hier bei Ihnen sein zu dürfen beim Radio Klassik Praha.
2: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače Rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

Tak to byla hudba Richarda Strause, třetí část jeho hobojového koncertu, který autor napsal už v závěru svého života po skončení druhé světové války z podnětu amerického vojáka a zároveň hobojisty, který tehdy obsazoval skladatelovo rodné Bavorsko, respektive osvobozoval a navrhl tedy skladateli, aby zkomponoval hobojový koncert. Bohužel už si ho pak sám nezahrál, ale dílo skutečně vzniklo. No a my jsme teď poslouchali nahrávku, kde solo hrál hobojista Albrecht Mayer za doprovodu bamberských symfoniků a ti nám hráli pod taktovkou svého šéfdirigenta Jakuba Hruši. V souvislosti s Jakubem Hrušou ještě zmíním, že vyšla nedávno nová nahrávka Smetanovy slavnostní opery Libuše, pořízená na koncertech předloni na Pražském jaru u příležitosti připomínky 200. výročí Smetanova narození, kde Libuši dirigoval právě Jakub Hruša. Česká filharmonie hrála pod jeho taktovkou, také tam účinkoval Pražský filharmonický sbor a přední obsazení českých operních solistů. No a my vám také ukázku z této nové nahrávky Libuše pod taktovkou Jakuba Hruši nabídneme tento týden v našem vysílání v rámci pravidelné rubriky Novinka týdne. Teď nás čeká od Smetany ovšem jiná skladba, bude to árie z druhého dějství opery Dvě vdovy, Když zavítá máj. Zaspívá nám ji tenorista Pavel Černoch, který se také v onom roce 2024 věnoval připomínání díla Bedřicha Smetany, vydal album Smetana Arias, kde ho doprovodila Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila.

Tak to byl tenorista Pavel Černoch, mezinárodně úspěšný český pěvec. V jehož podání jsme poslouchali arii Když zavítá máj ze Smetanovy opery Dvě vdovy. Tomáš Netopil dirigoval Českou filharmonii a pokud máte rádi tenoristy, tak v rámci pořadu Večerní koncert bez smokingu, který denně vysíláme po 20. hodině a v rámci kterého znějí kompletní alba a nahrávky, si můžete v neděli, tedy 11. října, poslechnout třeba recital Juana Diego Floreze, který zaspívá arie z oper Georges Bizeta, Gaetana Donizettiho, Lea Delibes, Žila Masneta, Jacquesa Offenbacha, Charlese Gounoda a dalších. No a my teď pokračujeme v našem dopoledním programu filmovou hudbou. Bude to skladatel Alexandre Desplat, který sám bude na nahrávce řídit pařížský orchestr. A zazní hudba, kterou tento držitel několika Oscarů zkomponoval před 4 lety pro film s názvem Ztracený král.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, tyjo, nebyj ho! Nic ti neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Tohle je Klasik Praha.

Na Klasik Praha v dopoledním vysílání teď dozněla krátká, ovšem neméně dramatická závěrečná věta z Chopinovy klavírní sonáty číslo 2 bémol. Hrála nám italská pianistka Beatrice Rana, ukázka pocházela z jejího předloni vydaného alba. No a u romantické hudby ještě zůstaneme, protože následuje hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho a jeho čtvrtá symfonie A-dur, které se přezdívá italská. Skutečně je inspirována skladatelovými cestovatelskými zážitky z Apeninského poloostrova, a to v některých případech i velmi konkrétními. Například tato druhá věta Andante con moto, kterou teď uslyšíme, tak ta byla inspirována náboženským procesím, které skladatel viděl v Neapoli, a její rytmus skutečně připomíná pomalý a důstojný krok tohoto průvodu. Bude nám hrát těleso Chamber Orchestra of Europe a diriguje jeden z nejvytíženějších světových dirigentů současnosti, mimo jiné šéfdirigent Metropolitní opery v New Yorku, také montrealských symfoniků a dalších těles, pan Janik Neze Cegan.

Poslouchali jsme Andante con moto, druhou větu z Mendelssohnovy čtvrté symfonie a dur zvané Italská. Těleso Chamber Orchestra of Europe řídil dirigent Jannik Nezet-Segan. Poctu Johannu Sebastianu Bachovi teď vzdá hold tato krátká skladba Omáš a Johann Sebastian Bach, kterou složil slovenský jazzrockový hudebník jménem Marian Varga, který patřil ke špičkovým hráčům na takzvané Hammondovy varhany. My si jeho poctu Bachovi poslechneme v podání trojice českých interpretů. Na akordeon nám zahraje Ladislav Horák, na vibrafon Radek Krampl a na kontrabas Vít Švec.

Je krátce po 9:45 a zpíval nám komorní sbor Martinů Voices, založený a vedený sbormistrem Lukášem Vasilkem. Byla to ukázka z jejich alba, které obsahuje sborové skladby anglického autora Benjamina Britna, část ze skladby K poctě svaté Cecílii, Hymn to Saint Cecilia. Jsme teď v našem vysílání poslouchali, byla to část třetí, O Ear Whose Creatures. Sám Britten měl ke svaté Cecílii, patronce hudebníků, speciální vztah, mimo jiné i proto, že v den jejího svátku 22. listopadu se zrovna narodil. No a dále nám teď zahraje v našem vysílání legendární pianista Vladimír Horovic. Bude to živá nahrávka, pořízená už v pozdějších letech Horovicova života, ale stále plná energie a temperamentu, kde tento legendární pianista hraje preludium G-moll v pochodovém rytmu od Sergeje Rachmaninova.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: komorní hru Martiny Kinské
3: Štýrský Toajen Heisler.
4: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
3: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Jsme Klasik Praha.

V ženské roli se nám teď představil kontratenorista Jakub Josef Orlínský, který nám zpíval árii Krimbaldy, což je postava staré chůvy z opery Ladamiro od barokního skladatele Giovanniho Cesare Nettiho. Pokud vám toto jméno nic neříká, tak nevadí, není to příliš známý autor. Letos má mimochodem výročí, zemřel v roce 1686, takže jestli dobře počítám, od jeho úmrtí si letos připomínáme nějakých 340 let. No a toto byla nahrávka, kde Jakuba Josefa Orlínského doprovodil ansámbl Il Pomodoro. Teď nás čeká Čajkovského skladba Andante Cantabile, kterou nám v úpravě pro violončelo a orchestr zahraje solista Gautier Capuçon, doprovázený pařížským komorním orchestrem. No a pak ještě třeba uslyšíte brzy také Ravela, anebo úryvek ze Smetanovy Libuše v rámci rubriky Novinka týdne, kde představíme novou nahrávku této opery.

0: Tak to byla příjemná romantická melodie od Petra Iliče Čajkovského, Andante Cantabile v podání Gautiera Capuçona a pařížského komorního orchestru. Za chvíli nás čeká ještě jedna skladba v pomalejším tempu, bude to Ravelova Pavana za mrtvou infantku. Pak také třeba v rubrice Novinka týdne uslyšíte ukázku z nové nahrávky Smetanovy slavnostní opery Libuše. Kromě toho třeba také Toreadorova arie z Carmen nebo část z 9. symfonie Ludwiga van Beethovena. To vše nás čeká tady na Klasik Praha ještě před 11. hodinou.
1: Tohle je Klasik Praha.

Ravelová pavana za mrtvou infantku v orchestrální úpravě zazněla teď na Rádiu Klasik Praha 10 minut po 10. hodině. Máme pondělí 5. října, svátek dnes slaví Eliška. No a pokračujeme teď pravidelnou

0: Rubrikou Novinka týdne, v níž si představíme novou nahrávku Smetanovy opery Libuše.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Jako ozvěna rozsáhlých oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které v roce 2024 připomínal takzvaný rok české hudby i projekt Smetana 200, vyšla 18. září u Suprafonu teď nová nahrávka Smetanovy slavnostní opery Libuše, která vznikla už v roce 1872, premiéru měla až o, jestli dobře počítám, 9 let později, v roce 1881 v tehdy nově otevřeném Pražském národním divadle. Koncepce díla nezapře inspiraci operami Richarda Wagnera, podobu legendy o kněžně Libuši převzal libretista Josef Vencik, především z rukopisu Zelenohorského od falzifikátora Václava Hanky. No a tato nová nahrávka, vydaná jako trojalbum, byla natočena ve Dvořákově síni Rudolfina pod režijním vedením Jiřího Gemrota v rámci koncertních provedení Libuše během předloňského ročníku festivalu Pražské jaro. Obsazení nové nahrávky je výkvětem současné české hudební scény. Česká filharmonie hrála tedy pod taktovkou dirigenta Jakuba Hruši, Pražský filharmonický sbor připravil Lukáš Vasilek, v hlavních rolích se představili Kateřina Kněžíková jako Libuše a Adam Plachetka jako Přemysl a ve vedlejších rolích pak další přední čeští operní solisté Alžběta Poláčková, Martin Barta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brikler či Václava Krejčí-Housková. Kompletní nahrávku Libuše mimochodem také tady na Klasik Praha odvysíláme v rámci večerního koncertu bez smokingu v den státního svátku 28. října, takže tam si ji budete moci poslechnout celou. No a teď jenom jako ukázka v dopoledním programu zazní tedy z Libuše předehra se slavnými úvodními fanfárami, tedy nepřichází prezident, ale hraje Česká filharmonie pod taktovkou Jakuba Hru.

Je 10 minut před 10:30 a toto byla předehra ze Smetanovy opery Libuše z nové nahrávky, kde tuto operu dirigoval Jakub Hruša. Pod jeho taktovkou hrála Česká filharmonie. Rovněž na nahrávce účinkuje Pražský filharmonický sbor a výběr předních českých operních solistů. V hlavních rolích Libuše a Přemysla účinkují na nahrávce Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. No a více si o této nové nahrávce můžete také přečíst na našich webových stránkách a jak jsem říkal, v kompletní podobě tady na Rádiu Klasik Praha odvysíláme v den státního svátku 28. října v rámci večerního koncertu Bez smokingu.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: komorní hru Martiny Kinské
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
4: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrart?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Jsou 2 minuty po 11:30, určitě jste poznali slavnou Toreadorovu árii z Bizetovy opery Carmen, kterou nám zpíval v tomto případě americký basista Samuel Raimi, doprovázený Londýnskou filharmonií. Spolu s ním také na nahrávce účinkoval sbor ambroziánské opery. To vše pod taktovkou dirigenta Julia Rudla. No a dále budeme pokračovat teď Beethovenovou hudbou. Zazní úvodní část jeho 9. a poslední symfonie D moll, které se přezdívá s ódou na radost. Co se týče formy, tak se ve své době jednalo o přelomové dílo. Od premiéry této symfonie jsme si předloni v roce 1824 připomínali 200. výročí. No a my si teď první větu tohoto díla poslechneme v podání Filadelfského orchestru, který bude na nahrávce dirigovat Ricardo Muti.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali nahrávku Filadelfského orchestru, který dirigoval Riccardo Muti. Byla to první část z Beethovenovy slavné 9. symfonie D-moll s ódou na radost, zásadního díla hudebního klasicismu, které patří k nejhranějším symfoniím světa. V příštím roce 2027 se jistě bude hrát hojně i proto, že si budeme příští rok připomínat 200. výročí Beethovenova úmrtí. Tady v Praze třeba zazní Beethovenova 9. symfonie na koncertech České filharmonie v Rudolfinu v dubnu 28., 29. a 34. příštího roku. Dirigovat bude Semjon Byčkov a vystoupí také Pražský filharmonický sbor a mezinárodní obsazení solistů. No a nás dále v našem vysílání za chvíli čeká už jedna koleda. Vánoce se blíží, máme 5. října a poslechneme si starou německou koledu Es ist ein Ross entsprungen, kterou nám zaspívá sbor Bavorského rozhlasu už za malý okamžik.
1: Klasik Praha.
2: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedení od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
16: Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem?
17: Promění.
16: A v novou sukínku?
17: Promění.
16: A v paraplíčko?
17: Promění.
16: I na obal pro pastelky?
17: I v obal.
16: A v baťůžek?
17: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
18: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
16: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
17: Běž už.
18: Více na cestaodpadu.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha 11:02 nám teď zpíval sbor Bavorského rozhlasu, který řídil Peter Dijkstra. Byla to stará německá koleda s názvem Es ist ein Ross entsprungen, což je dílo pocházející už z renesančních dob, které takto upravil Jan Sandström do této dvojzborové verze. No a my budeme dále poslouchat energický Karneval, což je čtvrtá část baletní svity Esdur anglického skladatele Gustava Holsta. Na nahrávce uslyšíme symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Lípra.

0: Veselý karneval neboli čtvrtá část z Holstovy baletní svity Esdur zazněl teď na rádiu Klasik Praha necelých 5 minut po 11. v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu. Následuje krátké andante z Telemannovy triové sonáty D-moll. Hudbu tohoto německého barokního autora nám zahrají nizozemští specialisti na starou hudbu. Na zobcovou flétnu bude hrát Marion Verbruggen, na violu Ter Linden, na fagot Mark Wallon a na varhany Ton Kopman.
1: Ladíte Klasik Praha.

Tak to bylo krátké andante z úvodu Telemannovy triové sonáty D-moll, tedy jedné z mnoha sonát tohoto německého barokního autora, který patří k vůbec nejplodnějším skladatelům hudební historie. Napsal zřejmě až kolem 3000 skladeb, z nich zhruba 2000 se dochovalo do dnešní doby. No a na této nahrávce nám hráli nizozemští hudebníci Marion Verbruggen, Jaap ter Linden, Mark Wallon a Ton Koopman. K baroku se ještě brzy vrátíme v našem dopoledním vysílání, třeba s tvorbou Henryho Persla nebo Františka Xavera Brixiho. No a teď tady mám Brahmsův klavírní koncert číslo 1. Jeho třetí větu si poslechneme v interpretaci orchestru Staatskapelle Berlin. Jehož dlouholetý šéfdirigent Daniel Barenboim ovšem v tomto případě usedl za pianem, představí se nám jako solista a dirigovat bude jeho mladší kolega Gustavo Dudamel.

Tak to byla živá nahrávka, na které zazněla třetí věta Brahmsova klavírního koncertu číslo 1. Solo na piano hrál Daniel Barenboim, nejen světový dirigent, ale také klavírista, kterého doprovodil orchestr Staatskapelle Berlin pod taktovkou Gustava Dudamela. Teď tu mám slavnou filmovou melodii, která se ovšem uplatnila i jako samostatná píseň. Je to melodie Moon River, pocházející z filmu Snídaně u Tiffanyho z roku 1960. Pro tento známý romantický snímek píseň složil skladatel Henry Mancini a původní interpretkou tedy byla herečka Audrey Hepburnová, která píseň v tomto filmu zpívá. Jejímu údajně nepříliš velkému hlasovému rozsahu Mancini melodii přizpůsobil, takže ačkoliv působí jako krásně klenutá melodie, tak má rozsah pouhé nony. Bude nám ji teď v instrumentální podobě hrát orchestr Filharmonici města Prahy, no a pak ještě třeba hudba Henryho Persla, Františka Xavera Brixiho a také rozhovor s varhaníkem Jaroslavem Tůmou v těchto dnech jubilujícím. To vše vám přineseme tady na Rádiu Klasik Praha už v nejbližších minutách.

0: Klasik Praha.
1: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orpheus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Je právě 11:30 a na Klasik Praha zazněl známý smuteční pochod z hudby Henryho Purcella, kterou složil pro pohřeb královny Marie II. Stuartovny. Je to skladba, kterou třeba využil i režisér Stanley Kubrick ve svém známém filmu Mechanický pomeranč. No a my jsme ji poslouchali teď z nahrávky britské trumpetistky Alison Balsam a jejího souboru The Balsam Ensemble. V rubrice Novinka týdne se teď můžete těšit, novinky z FOK, se teď můžete těšit na rozhovor s varhaníkem Jaroslavem Tůmou, který v těchto dnech slaví významné životní jubileum. Snad tedy můžeme prozradit, že se jedná o 70. narozeniny. Rozhovor s Jaroslavem Tůmou jste mohli slyšet už minulý týden třeba také v pořadu z archivu osobností. No a Martina Klausová teď tohoto předního českého varhaníka vyspovídá u příležitosti jeho gala koncertu, který pořádají pražští symfonikové v sobotu 17. října ve Smetanově síni obecního domu.
1: Milí posluchači, pokud pravidelně ladíte naši frekvenci 98,7 FM a nebo navštěvujete naše webové stránky, pak jste určitě zaregistrovali, že tento čtvrtek 1. října měl premiéru další pořad z cyklu Ivana Dlaska z archivu osobností, kde hostem byl náš přední český varhaník a také hráč na klávesové nástroje a pedagog pan Jaroslav Tůma. A to časování nebylo náhodné, a to proto, že zhruba v polovině měsíce října, konkrétně 16. pan Jaroslav Tůma slaví kulaté narozeniny. A samozřejmě nereflektujeme to jenom my, ale reflektují to i další pořadatelé a celý kulturní a hudební svět u nás. A patří k nim i pražští symfonikové, kteří na 17. října připravili na sobotní dopoledne ve Smetanově síni obecního domu varhaní gala pro Jaroslava Tůmu. A já mám velkou radost, že pan Tůma je znovu teď s námi tady ve studiu na Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já jsem zvědavá, co to vlastně bude obnášet, protože my jsme zvyklí vás slyšet jako interpreta, takže první moje myšlenka byla ano, varhaní gala pro Jaroslava Tůmu, pan Tůma si sedne k varhanám a bude hrát, ale když jsem otevřela ten program, vidím tam jména zahraničních hostů, tak jak to bude vypadat to gala?
2: No, já si myslím, že hezky, protože ti zahraniční hosté, to jsou moji vlastně blízcí přátelé nebo někteří z blízkých přátel ze zahraničí, jsou to všechno kolegové varhaníci a já se s nimi potkávám celá léta. Na druhé straně je pravda, že k této akci jsem je nezval, já to si vymyslel FOK. Vymysleli si to vlastně ve spolupráci s mými několika absolventy, kteří ode mě vždycky při podobných případech nějakého mého jubilea ode mě slyšeli, že já žádný koncert nechci, nebudu hrát a už vůbec nechci, aby hráli moji žáci. No protože kdo má hrát a kdo nemá hrát, koho vynecháme, koho jako pozveme, tak bývá zvykem třeba na AMU, kde dlouhá desetiletí učím varhany, tak bývá zvykem, že leckdy kolegové mají jako k různým výročím nějaké akce a já jsem se tomu až dosud velmi úspěšně dokázal vyhnout. A to tak, že jsem se před všemi, které to napadlo kdy, začal tvářit hrozně jako negativně, jako že nic takového a že jako vráci zahrajou koncert, ale že to tedy nemusí být zrovna k nějakému mému jubileu. No a tady mě tak trochu obešli, postavili mě před hotovou věc a prý, kdyby se bývali nebáli, že zrovna budu někde hrát úplně jinde, takže by mě to ani dopředu neřekli. No ale tak museli, protože abych tam taky přišel.
1: Že? Ano.
2: No takže já tam samozřejmě s radostí přijdu a je mi to velmi milá akce, že to vymysleli, tak to zazní hudba Césara Franka a dokonce Johana Sebastiana Bacha v jednom případě jednoho čísla a budou hrát kolegové z Francie, Christoph Mantou a Aude Erdmatt, což je jeho životní partnerka a zároveň vynikající varhanice. Já jsem mimochodem s Christophem se znám možná trochu déle a já jsem se ho jednou ptal, a kdo je vlastně lepší, ty anebo tvoje žena, kdo hraje líp na varhany? A on se skutečně vážně zamyslel a pak říkal, no víš, možná, že Aude je taková jako umělečtější. Já jsem trošku víc vědátor, nebo tak něco odpověděl. No, hrozně jsem se samozřejmě bavil. No a dalším hostem je Stefan Bayer, což je můj kolega z Regensburgu, z Bavorska. Byl na té škole několik období rektorem, ale učí tedy varhany taky a hraje všude možně. No a tím čtvrtým do party je Ireneusz Virva, který kromě toho, že to je skvělý varhaník působící ve Varšavě a taky jezdící po celém světě, tak nám teď pomáhá na AMU s projektem našich nových varhan, který jako je v běhu už nějakou dobu a my bychom měli mít 3 nové nástroje, jeden v sále Martinů, jeden ve třídě a jeden přenosný už v létě roku 28. Donedávna jsem říkal, že to bude až v roce 28. A teď říkám, že už je to, ono už je to skoro za chvíli a musím říct, že pomoc Jirka Virvy, ale i dalších jako kolegů je v tomto případě velmi důležitá, nezbytná a mě to vlastně celý ten projekt nových varhan pro AMU přiměl mě k tomu, abych na této škole dále setrval a snažil se nějakým způsobem fungovat i dále.
1: Abyste si je ještě užil,
2: no,
1: až tam
2: budou. Potom už asi dlouho ne, ale to vůbec nevadí. Budu rozhodně velmi spokojen, když se to podaří, protože nám to opravdu staví naprosto špičkoví odborníci. A ta Smetanova síň, kde bude 17. v sobotu, to varhaní matiné, to je vlastně v rámci pravidelné fokácké řady. To se podařilo před několika lety udělat jako opravdu pravidelný varhaní cyklus. Lidé si ho, myslím, oblíbili a začali chodit, protože, víte, varhany v sále, to je něco speciálního. Běžný posluchač, jestli něco takové existuje, tak spíš vnímá varhany jako nástroj, který patří do kostela. A pochopitelně ta kostelní akustika bývá pro varhany ideální nebo rozhodně lepší než nějaká sálová, ale na druhé straně ten nástroj ve Smetance je úplně skvělý a on byl v roce 1913 tak postavený, aby právě hrál krásně v sále, který nemá tu kostelní akustiku, ale přesto mnoho děl varhanní literatury tam zní úplně, úplně geniálně. A já jsem moc potěšen, že si to lidé užívají, že do té Smetanky chodí právě na varhany. A doufám, že to taky jako bude nadále. No a že já hold přitom jako mám předstírat nějakou radost z jubilea, tak to už je ta vedlejší záležitost. To, jak mě říkali kamarádi zrovna teďka, tak to nějak prostě přežiju.
1: Já se ještě vrátím k tomu nástroji. On má také jedno specifikum, že vlastně ten pozitiv se přesune, hrací stůl se dá přesunout přímo na pódium, takže to je velké plus, že posluchači mohou, nebo návštěvníci mohou vidět přímo tu práci, která jindy je tak trošku skrytá většinou na tom kostelním kůru.
2: Já dokonce velmi stojím o to, aby tam při této příležitosti zase po poměrně dlouhé době byly oba hrací stoly. Ono totiž, když firma Floegels, německá firma, v roce 1997, to už je také drahný čas, když ty varhany restaurovala, tak ona restaurovala i ten starý hrací stůl z roku 1913 a zároveň dodala teda i moderní, kde se dají programovat všechny volné kombinace, všechny barevné změny. Proto také většina varhaníků hraje na ten moderní, protože ten umožní daleko rychleji celou tu akci připravit, celý ten koncert naregistrovat předem. No a bohužel dochází k tomu, že pak, protože s těmi stoly se musí fyzicky manipulovat, tak dochází k tomu, že ten hrací stůl starý už nebyl asi 5 let venku z garáže, když to tak řeknu obrazně. A já právě doufám, že při této příležitosti se nám podaří nejenom ho vytáhnout na pódium a ukázat po dlouhé době, ale on by měl být stále funkční, takže já dokonce doufám, že se nám podaří udělat nějaký přídavek, kde právě, že budou oba hrací stoly, tak všech 5 se k ním vejde. Já se přidám na nějaký krátký přídavek, třeba minutový, protože myslím si, že je to tak jako významná technická památka, že nemůžeme dopustit, aby jenom protože se prostě nepoužívá, tak aby zase se nějakým způsobem vlastně zničila, protože také v minulosti to bylo tak, že se ten hrací stůl nepoužíval a potom přestal úplně hrát. No, a to je škoda, když to pak musíte za obrovské peníze zase znova dávat do provozu a přitom by stačilo občas ho vytáhnout a zahrát.
1: Vy jste zmiňoval, že vlastně se jedná o koncert, který je v rámci těch varhaních recitálů. Ano. Vy jste, já jsem si myslela, že to bylo v loni, když jsem se pak pozorně dívala, už to bylo v roce 2023,
2: to už je pár
1: kdy jste tam hrál také. Tak teď je tedy v rámci tohoto cyklu toto gala, které tedy, jak jste sám říkal, jak si upekli za vašimi zády. Ano. Takže vy jste skutečně netušil, kdo přijede a ani jste nevěděl, s jakou muzikou přijede.
2: Ani jsem nevěděl, s jakou muzikou, ale teď už to vím, dokonce tam právě Štefan Bayer chce zahrát dvě moje malé skladby, které jsem vlastně napsal pro varhany. Ono je toho nějak čím dál víc, když se ohlížím po těch posledních letech, došlo u mě přesně k tomu, k čemu leckdy mířili i vlastně moji předchůdci, jako generace našich pánů profesorů. Já nemohu nevzpomenout na třeba na Jiřího Robka, který k stáru komponoval čím dál raději a čím dál více. Úplně stejně to vypadalo s Bedřichem Janáčkem. Bedřich Janáček byl vlastně emigrant po druhé válce už. Odešel do Švédska, výborný varhaník. Koncertoval taky po celém světě, ale my jsme tady o něm moc nevěděli pochopitelně, až tedy počínaje 90. lety zase se začal vracet. A ten také, když jsem u něj párkrát ve Švédsku byl, tak ten neustále psal nějaké notičky na notový papír, hrozně ho to bavilo a vyžíval se v tom. No to jsem tehdy netušil, že se k té profesi, kterou jsem původně vystudoval na Pražské konzervatoři zároveň s varhanami, takže se k tomu jako vrátím, ale došlo k tomu poměrně intenzivně, já jsem za to vděčný a zrovna teď právě bude příležitost. Štefan Bayer prostě najednou mě jednou poslal před pár měsíci skladbu z Mexico City jako skladbu. Napsal mě moji skladbu, napsal do programu koncertu, který tam hrál. Jo, tak to jsem se pobavil, protože to jsem si říkal, tak to je velké zadosti učinění, když někdo si vezme vaši muziku, aniž o tom víte a začne to někde hrát.
1: O vás je ostatně známo, že vy velmi ráda skvěle improvizujete, jako řada varhaníků, to asi s tím nástrojem nějak tak trošku souvisí a možná právě to celoživotní improvizování vede k tomu, že teď chcete alespoň něco z toho zachytit, protože ta improvizace proběhne a je pryč. Ano, když to, co napíšete, přeci jenom.
2: Improvizace, ona se sice dá zaznamenat a existují v historii příklady, že improvizace, které někdo někde zahrál, tak dokonce třeba i někdo jiný pak zapsal do not, takže ty případy jsou, ale ona z principu improvizace vypadá jinak než skladba, prostě proto, že to zazní v tomto okamžiku, odezní, nemáte možnost řešit nějakou složitější věc. Ono se říká, že Bach uměl improvizovat i kánony a velké polyfonní složitosti, ale myslím, že to byl extrém, že velká většina improvizací, které třeba jsou zaznamenány, které známe z nahrávek, já nevím, zhruba posledních řadu desítek let, že jo, ty záznamy existují, tak ty velmi složité polyfonní formy tam většinou nejsou. Je to, i když se jedná třeba o improvizaci fugy, a klidně i dvojité, trojité fugy, to všecko jde udělat, jde to zaimprovizovat, ale nikdy ta propracovanost všech těch hlasů není tak velká, jako když potom se to udělá na papíře. A hlavně, když komponujete, tak máte jednu vlastně výhodu, že se můžete zaobírat nějakým jedním, dvěma takty klidně půl hodiny a nikomu to vlastně nevadí, jenom vám to žere čas. Ale zároveň můžete cokoliv, co se vám za dva dny přestane líbit, můžete to vyhodit, můžete to nahradit. Paradoxně se to někdy obrací v nevýhodu tehdy, když ta výsledná podoba skladby není příliš zajímavá. Já o tom vlastně mluvím i z toho důvodu, že mám pocit, že možná někoho to naláká, aby si to přišel poslechnout, o co vlastně jde. A možná prozradím ještě, že Štefan dokonce si sebou přiveze nástroj, který se jmenuje organeto, který má pár píšťal, drží se na klíně a jsou to vlastně takové malé varhánky.
1: Tak to se budeme těšit, to bude takové zpestření ještě určitě celého toho krásného programu, který tady se uskuteční ve Smetanově síni v sobotu 17. října od 11 hodin. Pan Tuma paradoxně nezasedne k varhanám, možná jenom na chvilku, ale do publika. A my se samozřejmě připojujeme k celé té řadě gratulantů a hlavně také s velkými díky za to, co jste za tu dobu vlastně pro tu českou kulturu varhaní školu a pro i své následovníky udělal, protože to není malý kus práce.
2: Já moc děkuju a nepřehánějte to s těmi zásluhami, to je jedna věc. A další věc je, aniž bych chtěl oslavovat nějaká další jubila, tomu bych se rád vyhnul, tak bych chvilku rád ještě vydržel, protože mě hrozně moc baví hrát.
1: My se samozřejmě na to budeme těšit a já jenom ještě podotknu, protože jsem v úvodu říkala, že Ivan s vámi natočil ten pořad z archivu osobností, jehož premiéra sice už byla, ale druhá repríza bude ještě v úterý, teď 6. října ve 22 hodin, a nebo ten rozhovor celý je také na našich stránkách v podcastu nebo na Spotify, takže si další podrobnosti, o kterých pan Tuma mluvil s Ivanem, můžete poslechnout i tam. A vám, pane Tumo, ještě jednou velké díky, že jste přišel a velká gratulace a těšíme se na vaše další projekty, abychom tedy byli vstřícní k budoucnu.
2: Bylo mi potěšením, děkuji a těším se někdy na shledanou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: 9 minut před 12. zazněly tady na Klasik Praha soulové varhany. Varhanice Věra Heřmanová hrála za doprovodu souboru kapela Regia třetí větu z koncertu F-dur Františka Xavera Brixiho, který působil jako varhaník a regens chory v celé řadě pražských chrámů v 18. století, včetně chrámu svatého Víta. No a této skladbě předcházel také rozhovor s předním českým varhaníkem Jaroslavem Tůmou o narozeninovém koncertě, který mu pořádají pražští symfonikové ve Smetanově síni 17. října u příležitosti jeho letošního jubilea 70. narozenin, které slaví v těchto dnech, a k ním mu přijdou tedy gratulovat různí zahraniční hosté. Více informací najdete na webu fok.cz. No a nás za chvíli ještě čeká hudba klasicistního skladatele Jana Josefa Rösslera, Andante ze symfonie C-dur v podání orchestru Eisenberg, což bude poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu.
1: Divadlo v dlouhé uvádí
2: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
1: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
2: Divadlo v dlouhé.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Je právě 12 hodin a Andante ze symfonie C dur klasicistního skladatele Jána Josefa Resslera, rodáka ze Slovenska, prosadivšího se v Praze i ve Vídni. Teď zakončilo dnešní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha v podání orchestru Eisenberg, který na nahrávce vedl Jiří Sicha. Za chvíli uslyšíte hudbu od například Bedřicha Smetany, bude to symfonická báseň Šárka, pak také hudba renesanční, filmová, hudba 20. století, Schubert, Satý nebo Dvořák. To vše máme připraveno v nejbližší hodině našeho odpoledního programu, kterým vás bude provázet za okamžik kolegyně Dita Hradecká. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké pondělí, třeba ve společnosti našeho vysílání, a zítra mezi 9. a 12. se budu opět těšit na slyšenou.
1: Tohle je Klasik Praha.

Krásné odpoledne, milí posluchači na Klasik Praha. Teď vás zdraví Dita Hradecká. Tón a energii dnešnímu odpoledni teď nasadila vášnivá Šárka. Třetí část z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Českou filharmonii vedle Jiří Bělohlávek. Tak pojďme se podívat, co nás dnes odpoledne čeká. Teď je 12 hodin a 12 minut. No a v této hodině uslyšíte například hudbu Nina Roty, Erika Satýho, France Schuberta či Antonína Dvořáka. Během odpoledne také budeme soutěžit. Dnes mám pro vás exkluzivní nabídku. Jsou to dárkové poukazy do Europarku Štěrboholy. Je to... Celková hodnota těchto poukazů je 1000 korun, no a soutěžit budeme jako vždy po druhé hodině odpolední. Teď to bude Passa Mezza od Valentána Osmena, Voces Suaves zpívají.

Pasa Metza zazněla od německého autora Valentina Hausmana, no a hráli nám Voces Suaves, sladké hlasy, tak se jmenuje tento soubor dobových nástrojů. A přichází hudba se snímku Amarcord Federica Felliniho a jeho dvorního skladatele Nini Rotiho.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Klarinetista Igora Františáka, pianista Lukáš Michel dohráli první větu ze sonáty pro klarineta klavír od Miloslava Ištvána, brněnského skladatele druhé poloviny 20. století. Teď nás čeká symfonik Franz Schubert. Komorní orchestr Basileje s Heinzem Holligrem v čele zhrají finále z jeho symfonie číslo 8 C-dur, zvané Velká.

Doznělo majestátní finále ze symfonie číslo 8 C-dur zvané Velká France Schuberta. Hrál kammerorchestr Basel pod vedením Heinze Holligera. Teď bude 1/4. Znít bude jedna ze gymnopedií Erika Satieho. Hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
5: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Tvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
8: Informační služby?
9: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
8: Kavárna?
9: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
8: Salonek?
9: Správně, uhodlo si.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Antonín Dvořák a jeho Odzemek z druhé řady slovanských tanců. Není divu, že právě slovanské tance, tedy jejich první řada a jejich čtyřruční originální verze, přispěly k nebývalé slávě a téměř okamžité proslulosti tehdy zcela neznámého Antonína Dvořáka. My jsme si poslechli poměrně novou nahrávku z loňského roku, živě natočenou na koncertech České filharmonie a dirigenta Simona Rettla. Teď nás ještě do jedné hodiny čeká ukázka z opery Lakmé Lea Delíba. Zpívat bude Petr Nekoranec a Českou filharmonii vede Christopher Franklin.

0: Krásnou árii z opery Lakmé od Lea Delíba zaspíval Petr Mikoranec. Ten listu doprovodila Česká filharmonie s Christophem Franklinem v čele. A skončili akorát přesně v 1 hodinu. Jsou tady zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství dnes získali Američan Carl Dysroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel, a to za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se optogenetiky, uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje. Vědcům se podařilo odhalit nervové okruhy řídící konkrétní vzpomínky, pocity a formy chování, které hrají roli u neurologických a psychiatrických poruch. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%, vyplývá to z výzkumu. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Výzkum se uskutečnil letos v srpnu mezi 1000 dospělých. V nemocnici na jihovýchodě Ruska zemřela pacientka, která pracovala v ústavu pro boj proti moru. Příčina úmrtí není oficiálně jasná, nicméně ruské úřady, které výskyt moru v oblasti popírají, uvalily karanténu na tamní nemocnice. Situaci již sledují také Spojené státy. Americká diplomacie už vyzvala ruské úřady k urychlenému poskytnutí informací. Spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková vystoupí zítra s projevem na slavnostním zahájení 78. ročníku knižního veletrhu ve Frankfurtu a 9. října se spisovatelka zúčastní mezinárodní premiéry filmu O sobě. Česká republika je letos hlavní hostující zemí na největším a nejprestižnějším knižním veletrhu na světě. Každoročně na něj přijíždí na 7000 vystavovatelů. Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na generálního ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha. Přihlášky včetně koncepcí uchazečů na 6 let přijímá do 5. listopadu. Hodnotit je bude komise složená z mezinárodních odborníků. Nové vedení instituce, která si letos připomíná 230 let od svého založení, bude muset řešit financování, rozvoj jejich sbírek, výstavní program, digitalizaci nebo personální stabilitu. A počasí, babí léto, vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Tolik zprávy, pokračujeme hudbou Jeana Sibelia.
1: Jsme Klasik Praha.

Koncert pro housle D-moll je jediným houslovým koncertem skladatele Jeana Sibelia. Ačkoliv při premiéře, kterou mimochodem obstaral houslista českého původu Viktor Nováček, neměl takový úspěch. Přepracovaná revidovaná verze, která zazněla poprvé v roce 1905, už se ujala a dnes patří poměrně k populárním koncertům. My jsme slyšeli naprosto perfektní provedení Janin Jansen a Filharmonie Oslo s Klausem Mäkelä v čele. No a teď pokračujeme hudbou Josefa Haydna. Life of Ansnes natočil album jeho klavírních koncertů a toto je druhá věta z koncertu číslo 11 D-dur. Pianista zároveň od klavíru řídí Norský komorní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor kapela Della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hudbou Howarda Shorea jsme si připomněli velkofilm Pán prstenů, Společenstvo prstenů z roku 2001. A já mám pro vás pozvánku do Národního divadla. Totiž hudební mistrovské dílo hudebního symbolismu Peleas a Melisanda od Claude Debussyho se vrací na prkna Národního divadla. Tajemná žena, osudová láska a příběh, který se vymyká klasickým operním pravidlům. Taková je opera, jediná dokončená opera Claude Debussyho. Je to dílo, které na počátku 20. století výrazně proměnilo podobu opery. Debussy pracoval na opeře téměř 10 let a její premiéra v Paříži v roce 1902 vzbudila značný rozruch. Tématem nebo předlohou, tak to je román Maurice Maeterlinka, který ovlivnil mnoho dalších skladatelů. Takže nádherná hudba Claude Debussyho společně s příběhem plným tajemství, vášně, ticha i napětí, to vše můžete vidět na premiéře 15. října. Dirigovat bude Patrick Fournier a režisérem je Christophe Loy. 15. října je tedy premiéra a poté si najděte nějaké reprízy na stránkách národní-divadlo.cz. Teď Bohuslav Martinů a jeho violončelová sonáta. Hrají Vilém Vlček a Denis Liník.

Milan Vlček u violončela a Denis Linik u klavíru. Zahrali nám velmi náročnou třetí větu ze sonáty číslo 3 Bohuslava Martinu. Teď nás čeká arie Sarastra z kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívat bude László Polgár a orchestr Maďarské státní opery vede János Kováč.

Arii Sarastra jsme si připomněli kouzelnou flétnu Wolfganga Amada Mozarta. Orchestr maďarské opery řídil János Kováč a solistou byl basista László Polgár. Teď nás čeká dynamické skerco ze druhé symfonie C-dur Roberta Schumana. Interpretace tak tu nám zajistí vídeňští filharmonikové pod vedením Leonarda Bernsteina.

Dozněla pěkně vygradovaná druhá věta Scherzo ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Vídeňské filharmoniky v této nahrávce vedl Leonard Bernstein. A teď Alexandr Skriabin, pozoruhodná postava ruské hudby. Jan Schulmeister nám teď zahraje jeho etídu Cismol.

0: Dozněla Etude Si Moll, kterou Alexander Scriabin, geniální skladatel a výtečný pianista, napsal ve svých pouhých 16 letech. Tento synestetik zemřel bohužel poměrně mladý, takže nemohl pokračovat ve své velmi zajímavém vývoji své hudební řeči a vůbec svého hudebního projevu. My jsme si hráli teď ukázku z alba, které pianista Jan Schulmeister vydal vloni u Suprafony a které získalo cenu časopisu BBC Music Magazine. Za okamžik mexický tanec George Gershwina a blížíme se ke druhé hodině. Po ní budeme soutěžit dnes o poukázky v hodnotě 1000 korun do Europarku Štěrboholy. Tak zůstaňte dobře naladěni a naladěni na vlnu 98,7.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Viděl jsi to?
16: A co, jako?
15: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
16: No má bejt.
15: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
16: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
15: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
16: Radši dopí, ať je to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
17: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
18: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Mexický tanec teď je právě dozněl dílo George Gershwina a my jsme si poslechli nahrávku Cincinnati Pops. Do 14. hodiny zbývá 6 minut, vyplní je divertimento pro smyčcové kvarteto Ervína Schulhofa. Zahraje nám Krása kvartet a to ukázku ze svého debutového alba. To nazval tento soubor Mládí, vyšlo toto album v loni, no a nabízí hudbu českých meziválečných židovských autorů.

0: Na své debutové album nazvané Mládí zařadil Krása kvartet hudbu českých židovských skladatelů, kteří neušli nacistické persekuci. Mimo jiné tedy také hudbu Ervína Schulhoffa, jehož divertimento pro smyčcové kvartetu jsme právě vyslechli. Byla to druhá věta. Ervín Schulhoff, ten se narodil v roce 1894 a zemřel na tuberkulózu v koncentračním táboře ve Wilsburgu v roce 1942. No a teď už je 1:01. Hrát si budeme z klavírních koncertů Johanna Sebastiana Bacha. Mary Peraya vede od klavíru Academy of St. Martin in the Fields a zazní třetí věta z koncertu Adur.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Americký pianista Murray Peraya, velký sympaťák a opravdu mimořádný pianista, nám teď zahrál Allegro z půvabného koncertu A-dur Johanna Sebastiana Bacha a od klavíru vedl Academy of St. Martin in the Fields. Adagio pro smyčce, nádherná a trochu zadumaná, ale překrásně vyklenutá skladba Samuela Barbera teď zazní ve své podobě orchestrální. Los Angeles Philharmonic Orchestra řídí Leonard Bernstein.

0: Na Klasik Praha právě teď doznělo Adagio pro smyčce, populární skladba skladatele Samuela Barbera. Los Angeleskou filharmonii dirigoval Leonard Bernstein. No a my se posouváme směrem k polovině této hodiny, kdy budeme soutěžit. Tak pojďme si ale ještě předtím poslechnout Lacrimózu ze slavného Requiem D-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Ovšem tak, jak ji pro klavír upravil Franz Liszt a jak ji zahraje Miroslav Sekera.
1: Klasik Praha.
2: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Na klasik Praha dozněla hudba, kterou určitě znáte, dozněla Lacrimosa z Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Franz Liszt tuto část z Requiem upravil pro klavír a my jsme si ji vyslechli v interpretaci Miroslava Sekery. Pianista na své CDčko zařadil skladby Smetany a Lista dvou osobností, které se navzájem inspirovaly a které také komponovaly nádherné skladby pro klavír. No a Lacrimosa, to je přesně to místo, kde po několika taktech Mozart skončil a nedokončil už tuto část svého Requiem. Zbytek, jak známo, musel dokončit jeho žák. Máme 14:25 a dovolte, abych vás seznámila s dnešní soutěží. Tu věnoval Europark, pražský nákupní Europark Štěrboholy. Najdete v obálce, pokud budete těmi šťastnými, poukázky v celkové hodnotě 1000 korun. Lze je uplatnit ve všech obchodech a provozovnách obchodního centra a platí až do konce roku 2028. Tato soutěž se vztahuje k výstavě, kterou Europark v rámci svého projektu Europark Art představuje až do 18. října. V přízemní nákupní pasáže v Europarku najdete tvorbu slovenského malíře a grafika Petra Augustoviče. To je významný současný slovenský malíř, pedagog, patří k výrazným představitelům slovenské grafické školy. Věnuje se volné malbě, grafice a tvorbě sběratelsky hodnotných ex libris. Využívá klasické a náročné grafické techniky, jako je lept, suchá jehla, mezotinta nebo kombinované techniky. No a jeho tvorba navazuje na středoevropské grafické tradice. Pojďte se seznámit s jeho bohatou imaginací do Europarku do 18. října v přízemí nákupní pasáže. Teď si pustíme předehru k opeře Lazebník sevilský od Joaquína Rossiniho, no a poté budeme soutěžit.

Jedna z mnoha Rossiniho virtuózních předeher, tentokrát k lazebníku sevilskému, dozněla na Klasik Praha a my jdeme soutěžit. Nejdřív zopakuji telefonní číslo, které možná už řada z vás má uložené, nicméně tady je 739 987 987. Zopakuji 739 987 987. Poprosím ty z vás, kteří v posledních 14 dnech od nás získali nějakou cenu, aby tentokrát zůstali v klidu a dali prostor ostatním. Soutěžíme o atraktivní cenu, jsou to poukázky v hodnotě 1000 korun do Europarku Štěrboholy. Použít je můžete v kterémkoliv z obchodů, najednou či zvlášť, jsou po stovce, takže určitě se to hodí. No a v souvislosti s výstavou, která se zde v rámci projektu Europark Art koná až do 18. října, také vybíráme otázku. Takže poslouchejte pozorně, těším se na vaše správné a rychlé odpovědi. Tentokrát v Europarku Art je instalována prodejní umělecká výstava slovenského malíře a grafika Petra Augustoviče. To je významný představitel slovenské grafické školy, který se věnuje volné malbě, grafice a tak dále. Používá nejrůznější grafické techniky, a to i ty klasické a náročné, jako je lept nebo suchá jehla, mezotinta nebo další kombinované techniky. No a já se právě na jednu z těchto technik teď budu ptát. Je to suchá jehla. Suchou jehlu známe i z akupunktury, nicméně já se ptám na suchou jehlu, co by grafickou techniku hlubotisku. Zeptám se, kdy byla objevena tato technika, kdy byla objevena technika suché jehly. Bylo to za A na konci 19. století, bylo to za B ve století 16. a nebo to bylo ve století 15. Kdy byla vynalezena technika suché jehly? Bylo to na konci 19. století, v polovině 16. a nebo v 15. století. Volejte a znít teď bude koncert pro housle Phila Glase.

Na Klasik Praha teď dozněla hudba Phila Glasse, amerického minimalisty, byl to jeho houslový koncert, ovšem v úpravě pro saxofon a orchestr. První větu hrála Amy Dixon a Royal Philharmonic Orchestra řídil Michael Toms. No a my jsme mezi tím odsoutěžili. Správnou odpověď zavolala posluchačka Alena. Řekla, že techniku, grafickou techniku Suché jehly, tak ta se objevila kolem roku 1480, tedy v 15. století. A to v dílech anonymního jihoněmeckého umělce. Používali ale také například Václav Holar nebo Albrecht Dürer a aktuálně ji používá i slovenský umělec Petr Augustovič, jehož výstavu najdete v Europarku Štěrboholy. Tak paní Aleně, gratulujeme, odnese si poukázky v hodnotě 1000 korun, no a ostatní můžete zkusit štěstí zítra, máme zde připravené další soutěže pro celý týden. Následuje Romeo a Julie a je to duet těchto dvou hlavních protagonistů z prvního dějství. Petr Nekoranec a Zuzana Marková zpívají a Českou filharmonii řídí Christopher Franklin.

0: Na Klasik Praha teď zněl půvabný duet zamilované dvojice Romeo a Julie z opery stejnojmené Charlesa Gounoda. Česká filharmonie s Christopherem Franklinem v čele doprovodila Zuzanu Markovou a Petra Nekorance. Za okamžik to bude Mahlerův Titán neboli symfonie číslo 1 D-dur. Druhou větu zahraje Česká filharmonie na archivním snímku s Václavem Neumannem v čele.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Titán, tak se přezdívá symfonie číslo 1 D-dur Gustava Mahlera. My jsme si vyslechli druhou větu, a to v podání České filharmonie řízené Václavem Neumannem. Přehoupli jsme se přes 15. hodinu. Dnes je pondělí 5. října, svátek slaví Elišky. Pojďme si pustit jednu z bagatel od Jiřího Lukeše. Hrát bude klarinetistka Anna Paulová, doprovází sám autor Jiří Lukeš na akordeon.

0: Velmi netradiční finále má symfonie číslo 45 Fis Mol Josefa Haydna. Říká se jí Na odchodnou a my jsme teď slyšeli členy Austro-Hungarian Haydn Orchestra pod vedením Adama Fischera. Tato symfonie je charakteristická tím, že hráči na konci jeden po druhém odcházejí, až tam zbyde jen jeden a ten poslední zhasne. Autor chtěl tím dát najevo svému chlebodárci, že už muzikanti přesluhují a že už je na čase dát jim volno, aby mohli zase spatřit své rodiny. Tak to je typický Haydnův hudební humor z roku 1772. A my si teď pustíme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Jako ozvěna rozsáhlých oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které jsme si v roce 2024 připomínali, vyšla teď u Suprafonu nahrávka Smetanovy Libuše, slavnostní opery z roku 1872, která měla premiéru v roce 1881 v nově otevřeném Pražském národním divadle. Koncepce díla nezapře inspiraci operami Richarda Wagnera. Po dobu legendy o kněžně Libuši přejal libretista Josef Vencik především z rukopisu Zelenohorského od známého falsifikátora Václava Hanky, dnes známého. Tehdy se samozřejmě rukopisy považovaly za autentické. Nová nahrávka, vydaná jako trojalbum, byla pořízena ve Dvořákově síni Rudolfína od podražením vedením Jiřího Kemrota v rámci koncertního provedení opery. Obsazení, tak to je výkvět současné české hudební scény a doufejme, že se i tato Libuše stane referenční. Česká filharmonie hrála pod taktovkou Jakuba Hruši, Pražský filharmonický sbor připravil sbormistr Lukáš Vasilek a v hlavních rolích se představí

stavili Kateřina Kněžíková jako Libuše, Adam Plachetka, co by Přemysl, a ve vedlejších rolích pak další přední čeští operní solisté: Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brikler či Václava Krejčí-Housková. Kompletní nahrávku Libuše odvysíláme na Klasik Praha v rámci večerního koncertu Bez smokingu během státního svátku 28. října. No a jako malou ochutnávku jsme pro vás vybrali předehru se slavnými úvodními fanfárami. Tak pojďme si poslechnout snímek České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši.

Dozněly známé fanfáry a vůbec předehra k opeře Libuše od Bedřicha Smetany. Tato opera byla přímo určena ke zvláštním příležitostem. Tou první bylo otevření Pražského národního divadla v roce 1881. No a myslím, že by se Bedřich Smetana radoval, že v roce jeho 200. výročí narození vyšla tato nová nahrávka s plejádou skvělých českých pěvců v čele s Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou a s Českou filharmonií pod taktovkou jejího budoucího šéfdirigenta Jakuba Hruši. Pokud si chcete poslechnout celou Libuši, tak zůstaňte 28. října večer doma a nalaďte si Klasik Praha na 98,7. Teď hudba, která se také vztahuje k české minulosti, i když po svém, je to počítačová hra Kingdom Come Deliverance 2, hudba Jana Valty a Adama Sporky.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám současnou skladatelku Kateřinu Horkou, vítězku řady českých i mezinárodních soutěží, která představí ukázky ze své tvorby pro různá obsazení. Více o inspiraci jazzovou hudbou, cestovatelskými zážitky i své kompoziční práci prozradí v pořadu s premiérou v úterý 6. října od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci-na-letišti.cz.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Právě dozněla Vjezd gladiátorů, známý pochod Julia Fučíka. Českou filharmonii řídil Gerd Albrecht. Teď mám pro vás pozvánku na svátky hudby v Praze. Jejich zahajovací koncert se koná 20. října a to v pražském Rudolfinu. Vedle hostitele Václava Hudečka se představí laureát jeho Luhačovické akademie, houslista Arnou Izár, přední česká violistka Kristina Nouzovská-Fialová a etablovaní pěvci, jako je sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Prague Filharmonia bude hrát pod taktovkou Ondřeje Vrabce. No a co uslyšíte, bude to Dvořákův Mazurek, Bruchův koncert pro housle a violu a v druhé části večera výběr z oper Verdiho, Pucciniho či Gounoda. No a v tomto celém cyklu, který koná až do 20. dubna příštího roku, uslyšíte skvělé české interprety, jako je například Ivo Kahánek, Kateřina Englichová, Jiří Vodička, Vilém Veverka, Smetanovo trio a tak dále. Více na svátky hudby v Praze na webových stránkách. No a tento zahajovací koncert už 35. ročníku se koná 20. října v pražském Rudolfinu.

Doznělo něžné variační andante ze sonáty pro flétnu a čembalo Christiana Friedricha Ruppeho. Hrál Wilbert Hazelzet na flétnu a na čembalo Tiny Matotová. Teď se rozezní dynamické rondo. Třetí věta, finální věta ze sonáty číslo 8 C-moll opus 13 ze sonáty známější jako Patetická Ludwiga van Beethovena. A my si hrajeme ze snímku Valentiny Kameníkové.

Znělo finální rondo ze sonáty číslo 8 patetické sonáty z opusu 13 Ludwiga van Beethovena. Hrála nám Valentina Kameníková. Teď si ozve trochu jiné rondo, už z jiné epochy. Maurice Ravel a jeho smyčcový kvartet. Právě čtvrtá věta je takovým rondem, které shrnuje témata předchozích vět a my si poslechneme interpretaci Katjur Eben.

Kvarteto Eben, francouzský soubor založený v roce 1999. Teď dohrál smyčcový kvartet F-dur, jediný smyčcový kvartet Maurice Ravela. A my si poslechneme jednu z písní z cyklu Songs of Travel od Ralpha Vaughana Williamse. Je to asi populární cyklus, když vezmu v potaz to, že v našem archivu na Klasik Praha máme minimálně 3 nahrávky. Tato je dílem baritonisty Roderika Williamse a pianisty Iana Burnsidea. Pojďme si teď poslechnout část nazvanou Youth and Love, mládí a láska.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
11: Check-in?
12: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
11: Recepční.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci-na-letišti.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

A to už byl jásavý pochod od Emanuela Chabriera. Slovenský rozhlasový orchestr řídil Ondrej Lenárt. 2 minuty do 16. hodiny, pojďme si poslechnout teď hudbu France Lista. Bude to jedna z jeho transcendentálních etýd, a to Bludičky. Hraje Daniel Trifonov.

Tak to je Šárka. To byla Šárka, Šárka, co by hrdinka Smetanovy symfonické básně třetí z cyklu Má vlast. Českou filharmonii na této nahrávce dirigoval Semjon Byčkov. Vydali tento snímek v roce nebo v předvečer 200. výročí narození Bedřicha Smetany, který jsme si připomněli 1. března 2024. Toto album tedy je jedním z příspěvků tohoto roku bohatého na nové nahrávky, knihy, události, festivaly a tak dále. Pojďme pokračovat dvojkoncertem pro dva fagoty, napsal jej Anton Zimmermann a zahrají Ondřej Šindelář se Sergem Acolinem. Doprovází soubor a Rezonanca Praha.

Na Klasik Praha dozněla ukázka z alba Duality, které letos vyšlo a obsahuje fagotové koncerty klasicistních autorů. Jedním z nich byl Anton Zimmermann, jehož adagio z dvojkoncertu pro dva fagoty F-dur jsme právě vyslechli. Solisty byli Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini, doprovázel soubor Resonanza Praha. No a teď už síla se probouzí, přátelé, Star Wars, hudba Johna Williamse.

0: Klasik Praha. Nejvýznamnější a nejstarší dosud aktivní divadelní scénou ve španělské Saragose je Teatro Principal de Saragosa. Jak dlouhá je historie tohoto divadla a čím se jeho tvůrci inspirovali? Zjistíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedení od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí, a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Ladíte Klasik Praha.

Jan Václav Antonín Stamic, tak to je skladatel, který asi nedosáhl takové slávy jako Haydn či Mozart, ale jeho význam byl skutečně obrovský. V Mannheimu, kde působil, tak tam dovedl orchestr k opravdu nevídané kvalitě, vyzkoušel si různé orchestrální efekty, dynamické, artikulační a tak dále, takže každý, kdo slyšel tuto kurfiřtskou kapelu, byl ohromen. No a nejinak i zmíněný Mozart, který navštívil Mannheim, co by centrum pokrokové hudby. No a my jsme si teď poslechli jednu z jeho mannheimských symfonií. Hrál nám novozélandský komorní orchestr. Teď to bude klavírní koncert A-mol Roberta Schumana, komponovaný pro jednu pianistku, kterou si pak po mnoha peripetiích Robert Schumann vzal. Šlo o Kláru Víkovou Schumannovou. A ta jej také přiměla k tomu, aby původně jen jednovětou fantazii předělal nebo rozšířil o další dvě věty, takže vznikl plnohodnotný klavírní koncert. A já teď čtu, milí přátelé, že ten koncert A-mol, který uslyšíme, je koncert violončelový, takže vše, co jsem řekla, je pravda, ale platí to o jiné skladbě, než teď právě uslyšíte. Ale i ten violončelový koncert, který se docela málo hraje, je krásný. Tak pojďme si poslechnout interpretaci Gautier Capuçona a Chamber Orchestra of Europe.

S otevřeným koncem končí první věta koncertu Amol pro violončelo a orchestr Roberta Schumana. Takto na sebe navazují všechny tři věty a právě nezvyklá struktura tohoto koncertu možná způsobila, že se nestal tolik oblíbeným jako jiné romantické čelové koncerty. Dokonce ani za Schumanova života se neuskutečnila jeho premiéra. Až v roce 1860 to už byl jeho autor 4 roky po smrti. Tak teď jsme vyslechli interpretaci Gautier Capucina a Chamber Orchestra of Europe dirigoval Bernard Haitink. Hudební obětina Johanna Sebastiana Bacha, tak to je také takové enigmatické dílo. My si pustíme teď část z této sumy kontrapunktu, a to sonátu pro flétnu, husla, baso, continuo.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Divadlo v dlouhé uvádí
4: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
3: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
4: Divadlo v dlouhé.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: komorní hru Martiny Kinské
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
5: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
6: Štýrský Toajen Heisler.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
9: Navádění letadel?
10: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
9: Technik ve věži?
10: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
9: Elektrikář?
10: Jo, přesně tak.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Posloucháte Klasik Praha.

posledních měsících svého života byl Bartók již těžce nemocný, myslel na svou druhou manželku, klavíristku Ditu Pastori, a právě pro ní komponoval tento koncert číslo 3 E-dur. Ovšem jejich narozenin tohoto dárku už se nedožil, ale stihl dílo dokončit a světovou premiéru mělo v roce 1946. My jsme si teď poslechli interpretaci mladého pianisty Tomáše Vrány, který společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Gáborem Kálim natočil na CDčko všechny Bartókovy koncerty. Je to poměrně značná nálož pro pianistu. Teď Bedřich Smetana a Prodaná nevěsta, duet Věrné milování, Gabriela Beňačková a Petr Dvorský na již legendární nahrávce s Českou filharmonií vedenou Zdeňkem Košlerem.

Na Klasik Praha právě zazněla symfonická báseň Toussaint L'Ouverture. Tak to bylo dílo Samuela Coleridge Taylora, což je skladatel, kterého si tady na Klasik Praha hrajeme poměrně často, protože máme v archivu vynikající CDčko s touto velmi zajímavou a neotřelou hudbou. Ovšem na světových podích jsem se s jeho hudbou ještě nesetkala. Nicméně nám teďko hrál National Philharmonic Orchestra pod vedením Michaela Repra. No a vy už víte určitě od našich moderátorů, že Samuel Coleridge Taylor byl afrobritský skladatel. Ve své době byl úspěšný, jeho tvorbu například propagoval Edward Elgar v USA, ho dokonce přijal prezident Roosevelt v Bílém domě a tak dále. No a teď v posledních letech snad svítá renesanci jeho díla. Teď Georges Delerue, který napsal hudbu k filmu Pohrdání.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Vlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fournillier a režie Christophe Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Klasik Praha.

Na Klasik Praha dozněl teď klavírní koncert číslo 1 des duro Sergeje Prokofjeva. A my jsme si hráli z dávné nahrávky Jevgenie Kysina společně s berlínskými filharmoniky a dirigentem Claudiem Abádem. Mám pro vás teď pozvánku na koncerty Foku. Alena Bájeva a Tomáš Netopil, to je dvojice, která zahájí sezonu tohoto orchestru už 92. Zazní houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena a Brahmsova symfonie číslo 2 D-dur. Na housle tedy hraje Alena Bájeva, což je v současnosti hvězda původem z Kyrgyzstánu. No a Tomáš Netopil povede své pražské symfoniky. Koncerty se konají 7. a 8. října. Ten první středeční je od 20 hodin a ten druhý od 19.30 vždy ve Smetanově síni obecního domu. Teď zazní smyčcový kvartet S-dur zvaný Slovanský od Antonína Dvořáka. Třetí větu hraje Panochovo kvarteto.

Zněla půvabná romance dílo Antonína Dvořáka, Smyčcový kvartet s číslem 10 jsme si teď hráli a hrálo nám vynikající Panochovo kvarteto. Teď je skoro 6:15. V 6 hodin nás čekají zprávy a poslední komentovaná hodina našeho vysílání. Poté se na Klasik Praha ještě ozvou různé pořady, například Slavná auditoria v 19 a koncert bez smokingu, tentokrát s hudbou Bohuslava Martinu ve 20 hodin. Teď ovšem pokračujeme hudbou Josefa Haydna. Bude to symfonie číslo 100 G-dur, zvaná Vojenská.

0: Soubor London Classical Players vedený Rogerem Norringtonem teď dohrál finále ze symfonie zvané Vojenská symfonie s jubilejním číslem 100 od Josefa Haydna. Stejně je pozoruhodné, jak někdo mohl napsat 100 a více symfonií a přitom udržet takovou kvalitu. No a my si ještě do 18. hodiny zahrajeme smyčcový kvartet G-moll Claude Debussyho.
1: Klasik Praha.
2: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: komorní hru Martiny Kinské
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
4: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
12: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme Klasik Praha.

0: Dozněla první věta ze smyčcového kvartetu G-moll, jediného smyčcového kvartetu Claude Debussyho. No a nahrávka je pozoruhodná tím, že se jí ujal rodinný soubor Kuyken Ensemble, tvořený sourozenci hudebníky, kteří se ovšem ale specializují zejména na pole staré hudby. No a za půl minuty už bude 18 hodin. V poslední hodině našeho společného vysílání zazní hudba Sergeje Rachmaninova, zazní hudba Friderika Chopina, Jamesa Hornera a dalších. No ale teď už pojďme na čerstvé zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla dnes šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová po jednání s moldavským premiérem Vasilem Tofanem. Kalasová zmínila, že ruské rakety a drony o víkendu opět narušily moldavský vzdušný prostor, což je podle ní naprosto nepřijatelné. Strategii, jak dosáhnout rychlého vítězství v případě ruského útoku na východní křídlo NATO, má už nejvyšší velení Severoatlantické aliance. Informovala o tom agentura Bloomberg. Podle níž strategie zahrnuje integraci nových obranných technologií, jako jsou drony a umělá inteligence, do tradičních vojenských schopností. Dokument zvaný Teorie vítězství představí 12. října v Polsku vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, generál Alexis Grinkevič. Podle vysokých úředníků a diplomatů obeznámených s touto záležitostí má dokument objasnit, jak by aliance reagovala na případný vpád na území NATO. V poslední době se objevilo mnoho zpráv, že Moskva takový krok zvažuje. Vzácný dravec orlík krátkoprstý byl spatřen v bývalém hnědouhelném lomu Československé armády na Mostecku, který je odloňská národní přírodní památkou. Tento středně velký dravec, specializovaný na chov hadů a dalších plazů, obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. Hnízdí hlavně v severní Africe, Asii a jižních částech Evropy. Zprávy z kultury. Vláda na dnešním jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029, tedy dokument, který vyvolal kritiku opozice i části kulturní obce. Realizace tohoto návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu, který bude vládě předložen do 30. listopadu. Mimořádné spojení němého filmu a živé hudby nabídne 19. října od 19 hodin festival Das Filmfest v pražském evangelickém kostele u Salvátora. Tento archivní klenot s názvem Jak golem na svět přišel režisérů Paula Wegenera a Karla Bözeho z roku 1920 doprovodí hudba skladatelky, sbormistrně a varhanice Anne Michael, vytvořená přímo pro tento film. Pod jejím vedením ji provede 30členný hamburský sbor společně s varhanami a bubeníkem. Hudební koncepce propojuje sborovou tvorbu a lidové písně v jidiš s improvizací rozehrávající nejrůznější polohy lidského hlasu. Unikátní projekce s živou hudbou je součástí oslav 20. výročí festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. A počasí babí léto nám vydrží zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také víkend bude chladnější do 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď pokračujeme hudbou Giovanniho Antonia Borettiho.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl jedinečný hlas Jakuba Josefa Orlinského, polského kontratenoristy. Společně se souborem Il Pomodoro a Maximem Emelianičevem teď interpretovali árie z opery Elio Gabalo od Giovanniho Antonia Borettiho. Přichází symfonik Sergej Rachmaninov se svou druhou symfonií E-moll. Adagio nám zahraje Filharmonia Orchestra a řídí Maris Jansons.

Dozněla třetí věta, takové vábivé adagio ze symfonie číslo 2 e-moll Sergeje Rachmaninova. Hrála nám Filharmonia Orchestra s Marisem Jansoncem v čele. Posloucháte Klasik Praha s Ditou Hradeckou, je 18:19. Teď si pustíme Nocturno S-dur Frederika Chopina. Hraje pianista Marian Kiepura.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Jsme sehraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
10: Informační služby?
11: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
10: Kavárna?
11: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
10: Salonek?
11: Správně, uhodlo si.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Zorro, tajemná tvář, to je snímek z roku 1998 a my jsme si teď pustili tuto hudbu Jamese Hornera v podání City Light Symphony Orchestra. Teď Jaroslav Ježek a jeho hit Se vítá. Nádherné blues v aranži Jiřího Kabáta přednesou čtyři violončela, které si říkají Cello Republic.

se vítá krásná melodie Jaroslava Ješka teď zazněla a v podání čtyř violončel. Cello Republic se říká soubor, tvořený před nimi solisty a členy pražských orchestrů Petr Špaček, Ivan Vokáč, Jan Zemen a Matěj Štěpánek a hráli jsme si z jejich podařeného alba. Teď je Maškaráda, symfonická svita ze scénické hudby Clermontovově hře od Aramacha Chaturiana. Zazní galop.

Galop ze scénické hudby Maškaráda od Arama Chačaturjana zahrála Filharmonie Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka. Milí posluchači, nachyluje se čas a já pomalu budu tady končit ve studiu. Budu se těšit opět na slyšenou a ještě vás upozorním na některé pořady, které následují. V 19 hodin slavná auditoria za hudbou do španělské Florencie. Tak to je takový zvláštní název. Uvidíme, co má Jiří Vejvoda za lupem tímto názvem. No a poté o 20 hodin hudba Bohuslava Martinů, a to koncertantní tvorba v podání violončelisty Petra Nouzovského a Plzeňské filharmonie. Tak Martinů a jeho violončelo, to si můžete naladit ve 20 hodin. No a teď už vám posílám 9 variací pro klavír D-dur, půvabné dílko Wolfganga Amadea Mozarta. Miroslav Sekera je pianistou a vy si užijte tuto nahrávku a Dita Hradecká vám přeje krásný večer a brzy naslyšenou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Klasik Praha.
15: Klasik Praha. Slavná auditoria.
14: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
16: Na naší pravidelné každoměsíční pouti za koncertními sály či operními domy ve světě dnes vyrazíme jihozápadním směrem. Virtuálně sice překonáme přes 2000 kilometrů, ale stále přitom setrváme v rámci Evropy. Přitom má však naše cílové město ve své bohaté historii za sebou i údobí různých civilizací. Že se jim v 5. století našeho letopočtu prohnali germánské kmeny a marně jej potom dobývali Frankové, zní jaksi méně exoticky než konstatování, kdo dotyčnému městu vládl následně a nadlouho. Bezmála po 4 staletí, jmenovitě od 8. do počátku 12. španělskou Saragosu, protože o ní je řeč, totiž začlenili její noví vládci, severoafričtí muslimové, do svého emirátu, respektive chalífátu. Co bylo, bylo. Už velmi dlouho je Saragosa hlavním městem Aragonie, neboli jednoho ze 17 autonomních společenství, které dohromady tvoří současné Španělsko. Leží podobně třeba jako německý Pasov na soutoku 3 řek v širokém údolí, kde se vyskytují nejenom řídké lesy, ale i stepy a místy dokonce regulérní poušť. Stejná vzdálenost dlouhá kolem 300 kilometrů dělí Saragosu hned od 5 měst. Katalánské Barcelony či baskického Bilbao. Podobně daleko je to odtud do Valencie či Madridu a dokonce do francouzského Toulouse. Neudiví proto, že Saragosa je křižovatkou vysokorychlostních tratí, díky nímž třeba do Madridu dorazí odtud cestující za pouhých 90 minut. Můžeme závidět. Současně v tom ale tkví potenciální problém zdejšího hudebního života. Jak se může město, kde žije 700 tisíc obyvatel, měřit s relativně nedalekým, ale 5x početnějším Madridem či strojnásobně zalidněnější Barcelonou? Přesto v Saragose přibylo k historicky cenému Teatr Principal v roce 1994 multifunkční auditorium s pěticí různě velkých sálů, z nich ve dvou zní klasická hudba v podání místních i přespolních těles. Rozuměj, nejen španělských, ale taky zahraničních. Například neoficiální zahájení kulturní sezóny 2026-7 bylo svěřeno výtečnému orchestru londýnských filharmoniků. V minulosti jej řídili takové veličiny taktovky jako Bernard Haitink, Georg Scholty, Franz Welser Möst či Kurt Mazur. 14 let jej vedl Vladimír Jurovský, který je od roku 2021 jeho emeritním šéfdirigentem. A jako první hudební ukázka našeho pořadu teď zazní první věta ze symfonie číslo 8 H-moll France Schuberta. A to proto, že bude hrát zmiňovaná londýnská filharmonie pod taktovkou Kurta Mazura.

Do tvaru písmene L je v historickém jádru Sarakosy zalomena rušná ulice Calle de Coso, protože kopíruje tvar pradávných historických hradeb, které město kdysi obklopovaly. Pár set metrů od ní se tyčí katedrála Panny Marie na sloupu se svými 11 kopulemi a 4 věžemi. Za ní protéká řeka Ebro, jedna z nejvýznamnějších a nejdelších řek na celém Pyrenejském poloostrově, měřící takřka 1000 kilometrů. Ještě blíž je Španělské náměstí a všude kolem renesanční domy. Právě díky nim se Saragose přezdívá Španělská Florencie. Lepší umístění si nemohlo vybrat jedno z nejstarších divadel v celé zemi. Nazývá se jednoduše Principal, neboli Hlavní. A místní architekt, tehdy už 75-letý Augustín Sanz, ji roku 1799 dokončil jako své vrcholné dílo. Na kalendáři se vyjímalo datum 25. dubna, když do nové divadelní budovy zamířilo vybrané publikum. Zvědavé, zda během večera nezazní například nedávno dokončená klavírní sonáta C-moll opus 13, přezdívaná patetická, od Ludvíka van Beethovena. Mohl být mezi ctihodnými diváky i malíř a rytec jménem Francisco Goya, který se přece narodil jen 50 kilometrů odtud, ve vesnici Fuendetodos, ležící jižně od Saragosy? V našem příběhu by se sice podobné sdělení vyjímalo, jenomže jeho pravděpodobnost je bohužel nulová. Tehdy 53-letý velikán malířství žil tou dobou převážně v Madridu. Vyobrazením Nahé Máji, které později zabavila inkvizice, si roku 1790 zadělal na potíže. O 3 roky později vytvořil cyklus Caprichos, 80 leptů, jejichž ponurost odrážela nejzásadnější důvod, proč se Goya na premiérový večer Hlavního divadla v Saragose nedostavil. Už delší dobu byl hluchý a z hudby by tudíž neměl požitek. Nemluvě o tom, že se společnosti raději vyhýbal. Ať tak či onak, Teatro Principal od konce 18. století svůj vzhled opakovaně měnilo. Přestavbou a přístavbou, jež proběhla v roce 1870, se svým půdorysem přiblížilo milánské skale. Další rekonstrukce se pak uskutečnily v letech 1940 a především 1986, kdy došlo k zásadním technickým úpravám. V jejich rámci byl z důvodu bezpečnosti rázně omezen počet diváckých sedadel. Z původních 1600 takřka na polovinu, zbylo jich 834. Slavnostní zpřístupnění se uskutečnilo 2. května 1987. Dnes slouží Hlavní divadlo v Saragose převážně lehčím jevištním žánrům. Z klasiky se tu uplatnila snad jen Mozartova opera Kouzelná flétna. My si ji teď připomeneme slavnou předehrou, a to v podání Štátskapele Dresden, řídí Colin Davis.

Možná už s vidinou blížícího se expa, které se ve městě Saragosa konalo roku 2008, se místní radní rozhodli přikročit koncem minulého století k zásadnímu stavebnímu počinu. Bude vybudován rozsáhlý objekt, multifunkční budova, vhodná k obchodním, výstavním i kulturním účelům. Pozemek se našel jihozápadně od historického centra, vedle sportovního stadionu a nedaleko velkého parku. Na ulici, pojmenované po jednom z místních rodáků celonárodního významu, historikovi jménem Eduardo Ibarra, který v Saragose přišel na svět roku 1866. Vůbec je zřejmé, jak jsou zdejší na svoje město a na jeho potenciál hrdí. A když mohou, a je to podepřeno kvalitou, zadávají práci místním. Proto se autory návrhu na nové auditorium stali dva architekti ze Saragosy, José Manuel Pérez Latorre a jeho mladší kolega Basilio Tobias. Výsledkem jejich snažení je areál rozdělený do pěti sálů a víceúčelové haly. Poslední ze zmíněných prostor, vybavené odděleným vchodem, pojme buď 6,5 tisíce osob k stání, anebo 2,5 tisíce k sezení a je ideální například pro různé veletrhy. Výstavám kromě toho slouží i přitažlivě pojmenovaná Hypostyle Hall. V jejím sousedství sídlí malý sál Mariana Gracie pro 200 příchozích určený k diskusím či ke konferencím. Nás ale zajímají dvě koncertní síně, které jsou součástí tohoto auditoria. Menší z nich, s kapacitou 430 míst, byla vytvořena pro komorní hudbu či sólové recitály a nese název Sál Luise Galvého, což byl významný španělský klavírista minulého století a jak jinak rodák ze Saragosy. Mnohem větší sál, neboli takřka pro 2000 diváků, je ten Mozartův, který ovšem slouží nejen symfonické hudbě či případně koncertním provedením oper, ale tu a tam se tu konají i velké konference. Tím spíš zaujme hodnocení, které o tomto sálu zveřejnil proslulý dirigent Zubin Mehta, muž, který s taktovkou procestoval svět. Prohlásil, a teď cituji, že kdokoliv se mě zeptá na moderní auditoria, musím se zmínit o tom v Saragose, protože má snad nejlepší akustiku, jakou jsem kdy poznal. Konec citátu. Celá budova se ke svému 10. výročí obdarovala doplněním svého dosud neutrálního názvu. A to marketingovým počinem, který lze číst i jako rafinovanou investici do přízně španělské královské rodiny. Od roku 2004 se totiž budova hrdě nazývá Saragoské auditorium princezny Leonory Bourbonské. Dívky, která sice tehdy slavila teprve své dvacetiny, ovšem co by nejstarší potomek krále, a tedy velmi pravděpodobně jako budoucí španělská královna. Zajímavě přitom působí fakt, že pohledná Leonora, hovořící několika jazyky, tou dobou studovala na armádní akademii, aby kromě jiného získala i vojenskou hodnost. Ale zpět k okamžiku, kdy bylo auditorium v Saragose slavnostně otevřeno, psal se 5. říjen 1994 a zazněla Beethovenova 9. My si Beethovena necháme na úplný závěr pořadu, ale zmiňoval jsem zde slavného mistra přelomu 18. a 19. století Franciska Goyu. Jehož život a dílo se stalo inspirací pro řadu hudebních skladatelů. Například Mario Castelnuovo Tedesco složil v roce 1961 cyklus pro sólovou kytaru, pro nějž mu bylo inspirací 24 grafik z Goyova slavného cyklu leptů. Část pojmenovanou El Amor y la Muerte zahraje Zoran Dukic.

Saragosa nepatří na mapu hlavních turistických cílů v rámci Španělska. Toledo, Granada či Sevilla lákají víc. Asi je to škoda, jak pro její živou současnost, tak strhující minulost. O tom, že zde daleko severně od Středozemního moře vládli dlouho Arabové, už byla řeč. Jenže město založili ještě předtím v první polovině prvního století našeho letopočtu Římané a tehdy za vlády císařů Tiberia, Kaliguly či Klaudia byl v Saragose vybudován obří amfiteátr pro divadelní představení pod širým nebem. Vešlo se do něj 6 000 lidí, tedy třetina obyvatel tehdejšího města. Jevištní či pódiové umění toho času představované třeba koncerty hvězdného kytaristy Pabla Sainz Viegase má zjevně v Saragose velice dlouhou tradici. O hudební tečku dnešního pořadu se postará slibovaná hudba Ludwiga van Beethovena, a sice druhá věta z jeho symfonie číslo 9. Hraje The Philadelphia Orchestra, řídí Riccardo Muti.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Máte naladěno rádio Klasik Praha.
4: Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
5: Dnešní večer bude na Klasik Praha patřit hudbě Bohuslava Martinů. Zaposloucháme se do nahrávky, která získala prestižní ocenění Klasik Prague Awards 2017 v kategorii Nahrávka roku. Tou se stalo dvoj-CD s kompletním dílem Bohuslava Martinů pro violončelo a orchestr v podání violončelisty Petra Nouzovského a Plzeňské filharmonie pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera. Z této nahrávky dnes zazní Martinů koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 a sonáta da camera pro violončelo a orchestr. První koncert pro violončelo a orchestr je dílem se zajímavou historií. Na koncertu začal Martinů pracovat v rodné Poličce v létě roku 1930 a dokončil toto dílo v říjnu téhož roku v Paříži. Skladatelovo tehdejší okouzlení formou koncerta Grossa se projevilo především v obsazení. Hotové dílo bylo určeno pro solový nástroj a malý orchestr s obligátním klavírem, který má místy vůdčí roli. V této podobě koncert s úspěchem premiéroval v Berlíně roku 1931 španělský virtuos Gaspar Casado a dílo se záhy stalo součástí repertoáru řady solistů. O 9 let později se Martinů ke kompozici vrátil, přepracoval ji pro velký orchestr a věnoval Pierru Fournierovi, francouzskému violončelistovi mimořádných kvalit. Ovšem ani tato podoba díla nebyla definitivní. Poté, co je skladatel uslyšel v roce 1955 z pařížského rozhlasového vysílání, rozhodl se změnit příliš hutnou orchestraci, aby solový nástroj nemusel bojovat s orchestrem. Také violončelový part, který Martinů konzultoval s Fournierem, doznal menších změn ve prospěch plnosti zvuku a celkové zpěvnosti. Sonata da camera pro violončelo a orchestr vznikala pak v období relativního klidu v jinak velmi pohnutém roce skladatelova života. Po útěku s válkou ohrožené Paříže našli manželé Martinů v roce 1940 útočiště na jihu Francie, kde čekali na výjezdní vízum do Spojených států amerických. A právě v této době zkomponoval Martinů mimo jiné sonátu da camera, která byla dokončena 30. prosince 1940 a představuje, nehledě na název, koncertantní skladbu, v níž vedoucí hlas solového violončela vede dialog s menším hudebním souborem. Dílo autor věnoval ženevskému violončelistovi Henrimu Onegerovi, který spolu s dalšími skladatelovými přáteli Martinů v těžké době finančně podporoval. Dnes večer tedy zazní koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 a sonáta da camera pro violončelo a orchestr Bohuslava Martinů. Jak už bylo řečeno, part bude hrát Petr Nouzovský, tedy solový part, a Plzeňskou filharmonii bude řídit Tomáš Brauner. No a já vám přeji pěkný večer.
2: Koncert bez smokingu
4: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Hollywood prochází jednou z největších změn posledních let. Paramount Skydance se dohodl na převzetí Warner Bros. Discovery. A pokud bude tahle transakce definitivně dokončena, pod jednou střechou se ocitnou dvě studia, která zásadně formovala dějiny amerického filmu. A právě těmto studiím věnujeme dnešní díl pořadu Hudba stříbrného plátna. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. A začneme Supermanem. Když Richard Donner připravoval tenhle velkofilm, chtěl původně angažovat Jerry Goldsmitha jako skladatele, s kterým pracoval na hororu Přichází Satan. Goldsmith byl ale zaneprázdněný a tak režisér angažoval Johna Williamse. A rozhodně neprohloupil. Například slavná fanfára je rytmicky vystavěná tak, že v ní řada posluchačů slyší samotné slovo Superman.

Na Rádiu Klasik Praha dozněla ukázka z filmu Superman a u komiksů se ještě zdržíme. O 11 let později dostal filmový superhrdina Batman úplně jiný hudební kabát. Tim Burton si pro hudební podobu netopířího muže vybral Dannyho Elfmana, který tehdy zdaleka neměl pověst velkého hollywoodského symfonika. Elfman byl známý především jako frontman skupiny Oingo Boingo a jeho angažování u tak nákladného filmu proto vzbuzovalo určité pochybnosti. Pro Batmana ale vytvořil rozsáhlý gotický orchestrální svět postavený na temných žestích, smyčcích a výrazném hlavním motivu. Batman znamenal zásadní zlom v Elfmanově kariéře. Z hudebníka spojovaného s alternativní scénou se během několika let stal jeden z nejžádanějších hollywoodských skladatelů.

V pořadu Hudba stříbrného plátna připomínáme hity, za kterými stojí dvě filmová studia, Paramount a Warner Bros. Jejich spojení už prakticky nic nebrání. V roce 1972 mělo premiéru drama Commotr. Jedna z nejslavnějších filmových melodií všech dob má překvapivě komplikovanou historii. Francis Ford Coppola prosadil italského skladatele Nina Rotu, protože chtěl, aby hudba nesla melancholii staré Itálie a zároveň pocit neodvratné tragédie rodiny Corleonových. Rota proto nešel cestou typického velkého hollywoodského zvuku. Jeho hudba je intimní a melancholická. Kuriózní je především osud slavného milostného tématu. Rota totiž jeho melodický základ použil už ve filmu Fortunella z roku 1958. Když se na to přišlo, americká filmová akademie původně oznámenou Oscarovou nominaci za Commotra stáhla.

Na rádiu Klasik Praha teď dáme prostor jednomu z největších hitů kinematografie, Titanicu. Spolupráce Jamese Camerona a Jamesa Hornera na Titanicu přitom vůbec nebyla samozřejmostí. Oba se rozešli vezlem po filmu Vetřelci z roku 1986. Při jehož dokončování vznikala hudba pod obrovským časovým tlakem. Horner později vzpomínal, že s Cameronem už pracovat nechce. O víc než 10 let později je ale znovu spojil Titanic. Horner pro film vytvořil hudbu, která kombinuje velký orchestr, elektronické plochy, keltské prvky a charakteristický éterický hlas norské zpěvačky Sissel. Výsledkem jsou dva Oscary za původní hudbu i titulní píseň.

A jdeme do finále. Když se Star Trek v roce 1979 poprvé přesunul z televize na velké plátno, Paramount chtěl velkolepý film a stejně velkolepá měla být i jeho hudba. Jenže první nahrávky nedopadly podle představ. Režisér Robert Wise dal Jerrymu Goldsmithovi najevo, že hudbě chybí skutečné hlavní téma. Goldsmith se tedy vrátil k práci a přinesl melodii, kterou dnes známe jako hlavní téma Star Trek The Motion Picture. Za zmínku stojí použití experimentálního nástroje zvaného Blaster Beam. Je to několikametrový nástroj s kovovými strunami a elektrickými snímači. Jehož hluboký, téměř mimozemský zvuk ve filmu představuje tajemnou entitu V'ger. Mě jako varhaníka potěší použití tohoto královského nástroje, například ve skladbě, kdy kapitán Kirk poprvé spatří hvězdnou loď Enterprise. Ukázkou Goldsmithovy práce se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Hudba stříbrného plátna.
1: Jsme Klasik Praha.